Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

A někdo říkal, nevídám, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup.

ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.